Za zagraj za to print, pozir. Aj, ja to jedu, ty jedze, pozir. Za zagraj za to print, pozir. Aj, ja to jedu, ty jedze, pozir. Aj, ja to jedu, ty jedze, pozir.